0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ještě pak víte, soudruži, kolik vojáků se vejde do západu německého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci a sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západu německého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západu německých soudruhů, vy tupci.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hrá s tím salámem. Teď já mám jíst jenom zeleninu. A pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ještě vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to, že jde v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: To jste měl udělat před pohřbem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

srdce. Výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do hřiči, ty hňupe. No to si nezvykaj.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
2: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, Garde.
4: Pojď si zahrát.
2: Já to nehraju.
4: Tak jak to, že jsi mu radil?
2: No, radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Zeit guter werden. Wird nach dem Tod ein Engel werden.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave. Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavně místo Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuji kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaši oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Máme 7.01.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Aktuální teploty očekávejte v rozmezí 12 až 14 stupňů Celsiusových přes den, potom 21 až 23. Obloha, tak ta bude proměnlivě oblačná, aktuálně s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami na většině území České republiky. Odpoledne a v průběhu dne dojde k protrhávání oblačnosti až k polujasnu.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný dobrý sobotní ráno vám od mikrofonu Rock Radia přeje Martin Fejfar, který vyhrožoval tím, že přijde a je tady. Začínáme spolu tedy rockový víkendování tady ze strojovny Rock Radia z Prahy. Vám teda přeju krásnou sobotu. Máme toho před sebou hodně, budu tady až do 13. hodiny s váma a v této hodině se pozveme na jeden zajímavý koncert a nebudete muset vůbec zvednout svoje kotvy třeba z pohodlí domova či nějaký knajpy, kde se to třeba pustíte hromadně. No a taky musím, přátelé, zvěstovat velmi, ale opravdu velmi šťastnou a krásnou zprávu do světa a jsem rád, že ji můžu vypustit a vypustím ji moc rád. A taky se třeba podíváme na to, kdo že to dneska má svátek. Tak tohle všechno ode mě v této hodině. Do té doby dáme Queeny, Radio Gaga, taky dorazí pán v cylindru, tady sám Slash se svojí Anistay Show. No a na úvod toho celého dnes se jdeme podívat za nějakýma hezkýma laněma, třeba dvounohejma s kapelou Doga.
0: Rock Radio.

0: still won't hear. Esmol Victory, Fate No More, Martin Fejfar přeje krásný dobrý ráno ze strojovny Rock Rádia. Máme sobotu 13. června roku 2026. Svátek mají všechny Antonínové, Tondové, zdravím tím kamaráda Tondu, taky v jeden mezinárodní den povědomí o albinismu. Tím zase zdravím svého guru Michala, který zítra přijede. No, každopádně, koho taky musím pozdravit, je naše sympatická, půvabná, krásná víkendová kolegyně Leona Šenková, která včera ráno porodila zdravýho chlapce a dala mu jméno Pavel. Tak Leonko, zdravíme tě a přejeme ti hlavně hodně sil a zdraví jak tobě, tak i synovi. Každopádně my si jdeme přát i další porcí slušný rokový muziky tady na Rock Rádiu. My si dáme tady nějakou až Jorb, tak dáme Limp Bizkit.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Pražák hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Bončovi nám navštívili taky tady vysílání Rock Rádia. No a kdo ho navštívil osobně, no tak byl papež českého roku sám Jirka Růžek. Z Vítkova kvarteta a taky veteránů studené války. Stalo se tak v rámci hvězdního hosta u Kamila Drába před 10 dnema, tudíž ve středu 3. června. Pokud jste tenhle ten rozhovor nezachytili, tak je na našem webu rockovýradio.cz a taky na těch všech kanálech, jako jsou Spotify a tuším i Apple podcasty. Každopádně, co je důležitý, tak právě zítra úderem 19. hodiny startuje tradiční nedělní rockovej živák tady na Rock Rádiu, zase moderovaný naším lamačem dívčích srdcí Alvem Salónu Kamilem Drábem. A co je podstatný, tak si právě z roku 1995 vybral živák Vítkova kvarteta. A já musím říct, že ať Vítkáči obměnili sestavu a složení, tak jim to stále šlape a hraje pořád dobře. Protože důkazem toho je moje návštěva na jejich únorovém koncertu a křtu nový desky Perto do mě a tě po mně, který se uskutečnil tady v pražském Lucerna Music Baru. Tak my už skutečníme další plán na slušnou porci rockové muziky tady na Rock Rádiu, protože dáme kabáty taky Kings of Leon a Iron Maiden.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětství.
5: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz.
4: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
5: Slušnej rockovej e-shop na rockovýradio.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. W i FM nebo na radia.cz.

Wasp a jejich Wild Child nás tady na Rock Radio dovedli takřka k 8 hodině raní. Martin Fejfar přeje krásný sobotní ráno. Za chvíli ode mě dáme počasí a taky na úvod Metallica Enter Sandman. No a hlavně mě zajímá, co byste si chtěli nechat zahrát vy takhle za nějakou tu muziku na přání. Každý víkend státní svátek ob hodinu hrajem podle vás. Stačí mi napsat na Facebook Rock Radio do zpráv nějakou hezkou smyslplnou zprávu se songem, který chcete zahrát, a něco si vybereme. Pustíme už hodně příští.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Máme 8.02.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Aktuální ranní teploty nám ukazují to, že máme 14 až 12 stupňů Celsiusových přes den, potom 21 až 23, teďko ráno a dopoledne doznívající déšť se zataženou až oblačnou oblohou, odpoledne na většině území, nebo přehánky taky na většině území České republiky odpoledne a v průběhu dne dojde k protrhávání oblačnosti místy ojediněle až k polojasné obloze.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásný dobrý sobotní ráno vám chvíli po 8 hodině přeje od mikrofonu Rock Radio Martin Fejfar, který tady s váma je a bude až do 13. hodiny. V této hodině koukneme na mistrovství světa ve fotbale a taky na vaše songy na přání, protože mě zajímá, co byste si chtěli takhle v sobotu po ránu nechat zahrát a pustit. Stačí mi napsat na Facebooku Rock Radio do zpráv, něco si vybereme, pustíme. Mám tady jedno volné místo v hudebním playlistu, který se tak nějak zkrátka dobře musí zaplnit. Do té doby je vybraná hudba už dopředu naším hudebním skvělým dramaturgem. Mám tady nachystaný The Darkness, taky dáme Briana Adamse Summer of 69 a na úvod Metallica Enter Sandman.
0: Rock Radio.

Panoptiko, jejich Bátory tady na Rock Rádiu, Martin Fejfar přeje krásný dobrý sobotní ráno. No a já jsem na začátku hodiny nabízel nějaký ten song na vaše přání. A napsal mi tady Lukáš, že už strašně dlouho neslyšel od Ozzyho song Road to Nowhere. Jestli byste si ho mohli dát, a já říkám zajisté, prosím, proč ne, jak se radšete přát. Tak si ho za chvíli pustíme, k tomu taky dáme. Tady koukám Airborne a Red Hot Chili Peppers Californication. Song na přání zase podle vás za dvě hodiny.

0: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Kvor na Rock Radio, jejich pohledy studený, no a my se jdeme podívat na fotbal.
1: Slušnej výkop na Rock Radio.
0: Včera jsme mohli vidět na mistrovství světa ve fotbale hned dva zahajovací ceremoniály, protože vstoupila jak domácí Kanada, tak taky USA, která Kanada tedy hrála s Bosnou a Hercegovinou, hráli 1-1. USA potom porazila nad ránem Paraguay 4-1. Dneska a potažmo zítra v noci nad ránem se hrajou hned 4 zápasy na mistrovství světa. V prvním dneska od 21 hodin vyzve našeho českého času, tedy abyste mě nebrali za slovo, vyzvou Švýcaři Katar, pak se taky utkají od půlnoci Brazilci z Maroka. O 3 hodin Skotsko z Haiti a v 6 ráno, pokud byste chtěli vstávat, vstoupí do turnaje Austrálie, taky s Tureckem.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: No a my si z muziky dáme třeba Kisáky, Biffy Clyro a Within Temptation.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Máme 9.01.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska očekávejte oblohu s proměnlivou oblačností. Místy odpoledne v průběhu dne dojde k obývání oblačnosti a ustávání doznívajícího deště a taky přeháněk. Na většině území České republiky místy může být až polojasno. Teploty v rozmezí 21 až 20 stupňů, 23 stupňů celsiusových.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný dobrý dopoledne vám takhle sobotu s datem 13. června roku 2026 přeje od mikrofonu Rock Radio Martin Fejfar. V této hodině se koukneme na rokiny, který tady máme a co nás na nich aktuálně dneska čeká. Myslím, že dneska to bude docela pecka a doufám, že počasí na Moravě bude přát. Více se podíváme na to v této hodině. No a taky, přátelé, dneska by měl narozeniny jeden významný český rocker. O koho jde a komu budeme gratulovat a hrát, to se ode mě dozvíte v této hodině. Do té doby dáme třeba tady dle Van Halen Simple Plan a taky na úvod celý této hodiny jdeme na akcepty.

0: 9 hodin 17 minut, ladíte Rock Radio, tohle byly Valda Gang, rok 2012, album Svařák Hop Hej a song Runda. Tenhle ten song tady nezazněl náhodou, protože dneska by 54. narozeniny slavil sám velký Vláďa Šafránek, ano. V roce 2018 září nás opustil na hypertenzi plic, která mu způsobila zdravotní komplikace už od roku 2016, ale pakliže se vrátíme do jeho začátku, tak už 17. zpíval s kapelou Autogen, potom se dostal do projektu nebo kapely Brain, kde si padnul do oka s Tondou Rauerem. A to je velmi důležitý, protože z prvopočátku jeho působení mu právě v Brainu ta tvorba jejich neseděla, ale s Tondou Rauerem si padli natolik do oka, že právě vytvořili několik nových songů na album, který se jmenovalo Příliv a vyšlo v roce 1994. Kapela i tak bohužel nevydržela, potom se rozpadla, ale Vláďa Šafránku nelenil a šáhnul do šuplíku a v roce 1995 vytáhnul hned několik songů, jako je třeba Toník s Vládíkem, a tím dali vzniknout kapele Harley, se kterou vydal 6 alb až do roku 2004, kdy pak odešel. V roce 2006 tak vydal sólovku, která se jmenovala Velryba, no a v roce 2007 vlastně vydal s kapelou Valdagen, kterou založil předtím samozřejmě album Eldorado. A o Valdagengu a o dalším působení si povíme v dalším vstupu. Vláďovi tam nahoru samozřejmě všechno nejlepší. Za chvíli už si dáme z muziky Lucí, taky dáme Steel Panther a YouTube jejich One.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
6: Náhradní

0: Na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro Bagr.cz.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
0: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Tak se mi to tady trošku prohodilo, každopádně Rammstein i chvil před chvílí a teď se jdem podívat na něco, co bude dneska odpoledne potažmo večer. Tak pokud si lámete hlavou s tím, kam byste vyrazili a jste v okruhu dohled do docházky či dojezdnosti Moravského Krumlova, tak vězte, že tam je další festival Rock In. My jsme tam poslali včera Patrika s celou jeho partou, z Chvalkovic tuším, Chvalkovic, nevím teďko z hlavy, ale každopádně vy se tam taky můžete kromě Patrika a jeho celý party užít kapely, který tam dneska zahrajou. Budou tam Kokot Minute, Horký že slíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. Celý to moderuje naše krásná a půvabná Anabel. Já se s ní třeba zkusím v průběhu dopoledne spojit, třeba na to zareaguje, uvidíme. A třeba nám řekne nějaký informace, jak to vypadá třeba s počasím a tak dále. To všechno se dozvíte, ale co je taky podstatný, tak holky jako ze žurnálu, to jsou naše slušné hostesky, které tam budou obsluhovat stánek s merčem, takže si něco hezkého můžete uzmout nebo třeba taky zakoupit. Nebojte se ničeho, fotky, videa budou zase samozřejmě oplývat na našich sociálních sítích a co je podstatný a důležitý, tak už příští týden pošleme do města Perníku nějakou další partu. Tak sledujte naše vysílání a taky sociální sítě. No a protože se mi to tady prohodilo, tak si dáme za chvíli z muziky například Halloween či Offspring.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: 20. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Mohu říct, že jsme přímo dolétli do 10. hodiny s Halloweenama tady na Rock Rádiu. Martin Fejfer přeje krásný dopoledne. Za chvíli po 10. hodině tady zase mám jedno volné místo v našem hudebním playlistu. O víkendech a ve státní svátky hrajem ob hodinu podle vás, tak mi můžete napsat na Facebook Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli slyšet, něco si vybereme, pustíme. Pište tedy na Facebook Rock Rádia do zpráv. Za chvíli bude mě počasí na úvod celý jako první song po 10. hodině, který tady bude, tak budou Škorpíci a jejich Blackout.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Máme 10.02?

0: počasí.
1: Dneska odpoledne očekávejte teploty v rozmezí 21 až 23 stupňů Celsiusových oblohu, která bude proměnlivě oblačná. Místy se může pak vytvořit i polojasno. Každopádně ještě především na Moravě, ve Slezsku, tak bude doznívat déšť nebo přehánky. Postupně v největší území České republiky dojde tedy odpoledne k protrhávání oblačnosti.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Ano, ano, krásný rokový dopoledne v rámci rokovýho víkendu vám přeje od mikrofonu Rock Radio tady z naší strojovny Martin Fejfar, který tady s vámi ještě bude do 13. hodiny. To znamená, že jsem v poločase svojí směny. V této hodině se podíváme na nějaký narozeninový rokový oslavence tohodle dne dnešního, tedy data 13. června roku 2026, léta páně. No a taky mě zajímá, co si chcete nechat zahrát za song na vaše přání. Mám tady v našem hudebním playlistu jedno volný, uvolněný místo a to právě můžu zaplnit nějakým tím vaším přáním. Stačí, když se napíšete na Facebook Rock Rádia do zpráv. A do té doby vybíráme muziku. My máme tady nachystaný třeba Sunrise Avenue, taky dáme Tři sestry v pekle nebo v ráji. No a na úvod celý tyhle tý hodiny tedy slíbení Škorpíci a jejich Blackout.
0: Rock Rádio.

0: Nirvana na Rock Rádiu v 10.18, přeju krásný dopoledne, nicméně, co jsem tady nabízel na začátku této hodiny, tak byl zase song na vaše přání, protože ob hodinu to tady na Rock Rádiu o víkendech a ve státní svátky je tak trochu ve vaší režii. A napsal mi tadyhle Miloš, že by pro všechny rockery a taky hlavně a především svoji milovanou lásku Leničku chtěl nechat zahrát od Horký, že slíže motorkářskou. Tak si ji za chvíli dáme, k tomu taky přidám Mikey McRomans a Vohnout s její gastrosexuálem. Další song podle vás zase za 2 hodiny.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
6: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
5: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
6: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství.

0: Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

šaty koprlí. Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Aerosmith na Rock Radio, jejich Hole in My Soul. No a dneska máme sobotu 13. červen rok 2026. Svátek mají všichni Antonínové, nebo taky Toníkové, takže chlapci, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A pokud i vy máte narozeniny, tak vám takhle přes reprák třesu pravicí na dálku a přeju všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a ty porce slušný rockový muziky k tomu navrch. Každopádně dneska tak má 56. narozeniny Rivers Cuomo, což je zpěvák, kytarista a zakládající člen kapely Weezer. Taky teda 54. narozeniny, tak by měl dneska Vládě Šafránek. V příští hodině si o něm zase něco řekneme víc, si zahrajeme. No a 52. narozeniny má dneska Jirka Vyhorálek, který můžete znát hlavně jako herce, ale teďko současně i jako hudebníka, protože a poněvadž vede, a to skvělým způsobem, o čem jsem se před měsícem a půl přesvědčil, kapelu Doktor Vykape. Tak všem těmhletěm oslavencům přeju všechno nejlepší i vám ještě jednou a dáme se za chvíli porci slušný muziky. Nachystaná je třeba Eventage a taky dáme Rybičky 48. Slibuju, že nebudu pít.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský.
4: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
3: To je do práce, na festiák, na poradu, do porodnice, na posed.
4: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
5: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Máme 11.01.

0: Radio. Počasí.
1: Dneska očekávejte oblohu, která bude mít proměnlivou oblačnost, to jedině les doznívajícím deštěm nebo přeháňkama na většině území České republiky, tedy déšť a přeháňky spíše na Moravě a ve Slezsku. Postupně dojde na většině území České republiky odpoledne a podvečer k protrhávání oblačnosti. Místy se může objevit až polojasno. Teploty tak ty očekávejte v rozmezí 21 až 23 stupňů Celsiusových.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný dopoledne vám v rámci rokovýho víkendu ze strojovny Rock Radia. Sobotu s datem 13. červen roku 2026 přeje Martin Fejfar, který tady s vámi bude ještě dvě hodiny. Každopádně v této hodině tak nějak prohrábneme tu rokovou historii, aby jsme se zase dozvěděli nějaké informace, co se právě 13. června v rokový historii událo. A taky si zahrajeme a oslavíme narozeniny, ale bohužel už tam nahoru do nebes. Pozdravíme Vláďu Šafránka, něco si o něm řekneme, zahrajeme, popřejeme, tohle všechno nás týhletý hodině čeká. Taky předtím dáme Evanescence, My Immortal, taky dáme Fozy, ano a celý nám to odpálej Deep Purple a jejich klasický kousek Soldier of Fortune.
0: Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Miluju a miluju projekt Brain, rok 2019, Vláďa Šafránek, Tonda Rauer. Vláďa Šafránek už se bohužel album tohodle alba potom vydání nedočkal. K tomu se samozřejmě dostaneme, protože já jsem tady mluvil o té historii Autogenu, taky právě prvotního Brainu a taky Harleje. Ale to, co bylo potom, tak samozřejmě v roce 2007 první album Valda Gangu, to poslední v roce 2018, který ještě Vláďa s kapelou stih vydat, tak neslo název Je tu léto. No a ještě v roce 2011 taky vydal druhou solovku Vláďa, a to s názvem Bukaníry, odkud třeba znáte z našeho vysílání krásný duet s Olgou Lounovou. Nicméně, co je důležitý a podstatný, tak samozřejmě v září roku 2018, tedy 18. nás Vláďa po nemoci v hypertenzi plic opustil. Já se ten den pamatuju, když mě to kamarád psal. Neměl jsem chuť tomu ani věřit a myslel jsem si, že se opravdu dělá šovky, ale o tomhle se nevtipkuje samozřejmě. Každopádně, co jsem ještě chtěl říct, je podstatný, že od roku 2016 už Vláďa musel přerušit konkrétně od června s Valda Gangem koncertní činnost, protože ta nemoc přece jenom ho už pokořila a nešlo už dál koncertovat. Ale právě nahrával a pracoval na tvorbě, ať už, jako jsem zmiňoval, album Je tu léto, nebo po případě tohodle alba, který je vlastně takovým vzdáním holtu některým dalším songům, protože se tam dočkáte třeba i cover verze songu Komunálu, a Komunál velmi na Vláďu vzpomínal při koncertu, který jsem navštívil před 14 dněma v Číně, tak tam Luboš Suchánek na Vláďu Šafránka vzpomínal. Tak na něj vzpomeňte taky, dneska by oslavil 54. narozeniny, narodil se tady 13.6.1972 v Mostě, tam nahoru mu přejem všechno nejlepší. My si popřejeme další porcí slušný rockový muziky, dáme tady na Rock Radio za chvíli Arakaň z Dimitry, taky dáme Green Day a Europe Carey.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.

0: Tixluc.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to jsme.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Rakaj na Dimitri, žít svůj sen, no a my se podíváme do rokový historie, což jsem slíbil, že učiním. A kapela Rolling Stones v roce 1969 uspořádala v Hyde Parku v londýnském focení, kde představila svého z Brusu nového kytaristu Micka Taylora, který do kapely přišel od bluesmana Johna Mayala, jehož byl předtím spoluhráčem. No a tenhle ten klučík 20-letý tehdy, tak si pak odbyl svoji premiéru zase v Hyde Parku o měsíc později na koncert právě s Rolling Stones, co by hudebně. Každopádně poslední druhá událost, protože přiznám se, že dnešní den 13. červen je poněkud chudej, tak v roce 1995 vydala Alanis Morissette album Jaded Little Pillow. Už jsem se zasněl do polštáře, ale Jaded Little Pill, to je správný název toho alba. No a tam najdeme třeba hit Ironic. Tohleto album bylo docela vysoce ceněný, ač zprvu počátku na nějaký úplně první místa, jak tady koukám, na to nedosáhlo a nějaký ocenění zásadního se taky nedočkalo, ale hudebně je to braný jako jedno z top alb, co kdy Alanis Morissette stvořila, i roková historie přinesla. Vůbec první kanadská žena, která dosáhla více prodejů jak 30 milionů kousků alba, ještě tady jsem se dozvěděl. Tak vidíte, my dosáhneme toho, že si pustíme další tady pecky z našeho playlistu nachystaný, mám třeba z kapel, taky dáme Láďu Křížka AC/DC.
1: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
3: CZ.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Skoro máme 12 hodin, Cinderella, jejich Nobody's Fool, tady u nás na Rock Rádiu, Martin Fejfar, přeje krásný skoro poledne. Každopádně, jak tady ta Cinderella dohrává, tak já jsem se vzpomněl, že si určitě odpoledne musím pustit jejich můj nejoblíbenější kousek, a to Gypsy Road. A když už máme taky sobotu, což bude rokový referendum, možná se na něj podíváme příští hodině, protože jsem to ráno dopoledne nějak nestíhal, tak jsou tam kanadský Rush a ty mají song Cinderella Man zase pro změnu. No tak teď se v tom vyznejte. Každopádně, v čem se my známe? Tak vy mi můžete napsat o nějaký song na vaše přání ode mě, pro dnešek to bude poslední, pak to tady bude posluhovat má půvabná krásná, sympatická kolegyně Adele, která už se na vás těší, a můžete mi napsat na Facebook Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli slyšet, jedno volné místo v hudebním playlistu, rád zaplním nějakým tím vaším hudebním přáním. Za chvíli ode mě na úvod hodiny Dan Landa, taky počasí.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!

0: nebo na radia.cz.
1: Máme 12 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Já se podívat na dnešní počasí. Oblohu očekávajte s proměnlivou oblačností. Na většině na některých místech území České republiky, především na Moravě ve Slezsku, budou doznívat ještě deště a nebo obědní, ale i přehánky. Postupně průběhu dne, odpoledne a na večer dojde k protrhávání oblačnosti. Místy může být někde i potom později odpoledne polojasno. Teploty v rozmezí 21 až 23 stupňů Celsiusových.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Pokud právě obědváte, tak krásný sobotní poledne vám přeje od mikrofonu a ze strojovny Rock Rádia Martin Fejfar, který se tady ještě hodinu ořeje, pak už mě vystřídá Adel, což už jsem před chvilkou předeslal. Každopádně taky předesílám to, že pravděpodobně určitě v této hodině koukneme na rokový referendum, protože jsem k tomu i něco moudrýho chtěl říct, tak se podíváme, jak se tam vyvíjí vaše hlasování. Můžete zatím hlasovat na www.rokovýradio.cz právě v záložce rokový referendum. No a taky a především hlavně takhle popolední v sobotu si zahrajeme něco podle vás. Každý víkend státní svátky hrajeme podle vás. Mám tady jedno volné místo v našem hudebním playlistu a tam můžu zaplnit nějakým tím vaším hudebním přáním. Tak mi neváhejte napsat na Facebook Rock Rádia do zpráv, co chcete slyšet. Já vám taky možná ještě prozradím, co uslyšíte ode mě už brzo, protože se vydám i mezi vás posluchače. O tom se dozvíte už za chvíli, třeba v této hodině taky. Taky se dozvíte teda, že dáme Amarante, taky dáme ještě něco a dáme Dana Landu a jeho Valčík.
0: Rock Radio.

0: už je konec pomalu mojí směny, převezme to tady, ale toho se nebojte. Něco končí, něco začíná, každopádně ještě splním song na vaše přání z Facebooku. Napsal mi tady Petr, u chlapa se to říct může, slaví dneska krásný 40. narozeniny a moc by si přál od Krausberry Táhne mi na 40. Tenhle ten song tady bohužel od nich nemám. Jako jedinou věc od Krausberry tady máme Můstek a já myslím, že bychom se takhle v sobotu popolední mohli obveselit a potěšit, protože je to srandovní song, takže si uděláme trošku radosti. No a když jsme u těch oslav, přátelé, já vyrážím mezi vás, už příští týden začínám jezdit po fanoušcích Rock Rádia a možná se stoupím a objevím se i u vás. Nemůžu víc prozradit, jsem jako překvapení na jednu svatbu, víc neřeknu, čeká mě víc těch akcí pro fanoušky Rock Rádia a moc se mezi vás těším a doufám, že si to společně pěkně užijeme. Tak kromě těch Krausberry, který splním za chvíli, tak taky ještě chci říct, že Adele bude splnit další vaše hudební přání odpoledne, takže nezoufejte, ode mě tady vše z hudebních přání a za chvíli teda ještě k tomu taky přihodím třeba Blair, Miro Šmajdu a Ozzy Osborna.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Tahické léto a Popol z Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Akopala z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopala.cz.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: To byly Creed tady na Rock Radio. No, já se slíbil, že ještě promluvím o rokovém referendu, protože už tady sedí Adele, ta ho ukončí a taky vám pustí o 19. jedno ze tří alb. Tenhle týden se zabýváme Kanadou. Kanada to není město, teda stát jenom hokeje a javorovýho listu, ale taky skvělých kapel. No a pro mě trošku zklamáním, že na třetím místě album Signals od kanadských Rush z roku 82 má pouze 29% hlasů. Já se na Rush, doufám, že to vyjde, na začátku příští roku chystám do Mnichova. Taky tady máme Vojvod, ty mají aktuálně 32%, jejich album z 91. Angel Rat a poslední, no tak teda ve vedení, abych tak řekl pravdu, z 39% Římská trojka od Billy Talent a tyhle alba od Billy Talent, ať už dvojku nebo trojku, já bych mohl poslouchat a sjíždět od rána do večera. Vítám tady zároveň Adele, ahoj Adele.
1: Ahoj.
0: Co ty, jak seš na tom s kanadskou muzikou třeba z Billy Talent?
1: No, jako pustím si je tady, ale popravdě doma se je nepouštím. Spíš tady, když už jsem tady ve studiu, tak se to tady ráda poslechnu.
0: No, protože jsi strašně mladíčka, my jsme na tom vyrůstali, že jo?
1: Jsem zase tak mladá.
0: Ale jo.
1: To já si pustím starý rok, ale zrovna tohle si pouštím jenom tady ve studiu.
0: No tak když už si pouštíš starý rok, tak nám řekni, co třeba posloucháš.
1: Ale já miluji Škorpiony, to je prostě moje klasika.
0: Sakra, jsem si měl vzít zrovna dneska tričko, no, tady vadí, vzal jsem sabaty.
1: Ale Black Sabbath taky super.
0: Super. Já jsem tady totiž zrovna předtím, ještě před koncem, vlastně před začátkem 12. hodiny vyprávěl o tom, že se musím pustit Cinderella Gypsy Road a třetí album z roku 88, taky po případě ještě starý Rush, protože oni mají zase song Cinderella Man, tak uvidíme, co z toho bude odpoledne. Každopádně, co ty máš třeba pro posluchače připravené, ještě mi řekni.
1: To bude takové překvapení dneska.
0: To bude překvapení. Já vím, že budeš pokračovat songzích na přání, to můžete
1: samozřejmě, už za chvíli.
0: A taky v nedožitých 54. narozeninách Vládi Šafránka.
1: Přesně tak, já se na vás těším.
0: Adel, moc si to užij.
1: Díky.
0: Já se zase budu s váma těšit někdy příště, i třeba tady na Rock Radio v rámci rokovýho víkendu. Ode mě ještě Goo Goo Dolls, Sabatony, taky tu Blatanku bychom měli stihnout a na začátek celý bloku dáme za chvíli Bon Jovi. Rock Radio.

0: nebo na radia.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base na Otočku. Je do dní vstupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Base.cz.
0: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Pojďme se podívat, jaký počasí nás čeká zítra. Můžeme očekávat proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na většině území se nám vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. No a nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 22 stupňů Celsia, v tisíce metrech na horách kolem 9 stupňů a na Šumavě až 12 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný rokový víkend vám přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Dneska máme 13. června, 13 hodin a svátek slaví Antonín. Ale kromě toho by ale svoje 54. narozeniny oslavil Vláďa Šafránek. Nás čeká takhle na začátek samozřejmě song na přání. Takže pokud už víte, co a pro koho chcete zahrát, napište mi na Messenger Rock Rádia a já vám píseň zahraju. Kromě toho tu mám ale spoustu slušný rockový muziky a ještě než někomu z vás pošlu song na přání, dáme si třeba kapelu Guns N' Roses, Iron Maiden nebo naše český kabáty z písní Starý bar už teď na Rock Rádiu.

0: Tohle byla kapela Guns N' Roses a píseň Don't Cry. Jedna z nejslavnějších a nejemotivnějších rockových balad od téhle americké hardrockové kapely. Teď už tu ale máme song na přání. Napsal mi Tonda, který má dneska svátek, že by chtěl zahrát svoji nejoblíbenější kapelu, což jsou System of a Down. Píše, že je dneska celý den zavřený v garáži a opravuje svoji motorku. Tondo, ať ti to jde od ruky a já ti samozřejmě tuhle kapelu posílám. Ale hned potom taky Beatles, Hellstorm a nebo Dogu.
1: Rock Radio. Všude tady je slušnej rock doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rock pro východní Čechy.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarašar!
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Tohle byla píseň Let It Be od Beatles, jedna z nejikoničtějších skladeb v historii populární hudby. Paul McCartney píseň napsal v období velkého napětí uvnitř kapely. Inspirací mu byl sen, ve kterém spatřil svou matku Mary, která zemřela na rakovinu, když mu bylo pouhých 14 let. No a ve snu mu řekla, aby si nedělal starosti a nechal věcem volný průběh. Just let it be. Slova Mother Mary v textu neodkazují na panu Marie, jak si mnozí lidé myslí, ale právě na Paulovu matku. No za mě krásná píseň, napište mi schválně vy, jestli tahle píseň patří mezi vaše oblíbence od Beatles, anebo naopak si radši od nich pouštíte něco rychlejšího. My jedeme dál, mám tady třeba Red Hot Chili Peppers, Def Leppard, In This Moment, anebo Iné kafe.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle byly Red Hot Chili Peppers, který nám ukončují naši hodinku a za chvíli už otevíráme další společnou hodinku, ve které se budeme bavit o Marilynu Mansonovi, ale taky o Vláďovi Šafránkovi, který by dneska oslavil 54 let. Kromě toho ale spoustu slušný rockový muziky, takže vy leďte i dál Rock Radio a za chvíli si dáme počasí.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Radio. Počasí.
1: Pojďme se podívat, jaký počasí nás čeká zítra. Můžeme očekávat proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na většině území se nám vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. No a nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 22 stupňů Celsia, v tisíce metrech na horách kolem 9 stupňů a na Šumavě až 12 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Přeju vám krásnou sobotu, máme 13. června, 2 hodiny odpoledne a vy ladíte Rock Radio. Dneska s Adele až do 19 hodin. Tahle hodinka bude zase pěkně nabitá, nejenže si dáme zahraniční, tak i naší českou muziku, ale taky si povíme o Vláďovi Šafránkovi, který by dneska oslavil 54. narozeniny, a povíme si o novinkách Marilyna Mansona. Teď už ale Harley, Baby Metal nebo píseň I Want to Know What Love It Is.
0: Rock Radio.

0: Tohle byla kapela Harley. V této kapele zpíval od jejího založení v roce 1995 až do roku 2006 Vláďa Šafránek, který by dneska oslavil svoje 54. narozeniny. Vláďa Šafránek byl jednou z nejvýraznějších postav české rockové scény. Frontman s nezaměnitelným, chraplavým hlasem, obrovským charizmatem a energií, kterou dokázal okamžitě strhnout dav. Kromě Harleje, kde zpíval, ale spolu založil v roce 2009 Valda Gang, což víme, že je kapela postavená na rockových předělávkách písní Valdemara Matušky a dalších hitů. No ale kromě rockového divočení měl Vláďa i jemnější tvář. V roce 2006 vydal solový album Velryba a málo kdo taky ví, že napsal text k písni Pár přátel stačí mít pro Michala Davida. My mu tam nahoru přejeme jen to nej a my už se společně přesouváme. Dáme si Godhard, Škvory, Pink Floydy a už za chvilku YouTube a jejich klasika.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
9: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
8: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
9: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle byly Škvoři a jejich píseň s názvem Sobě věrnej a vy jste Škvory mohli slyšet na Rokinech a celý léto mají koncerty, takže o Škvory nouze nebude. Dneska máme sobotu a to znamená, že večer bude od 19 hodin hrát deska vybraná vámi z rokového referenda a vy ještě máte čas zahlasovat, protože hlasování ukončují úderem 18. hodiny. Zatím musím říct, že je to dost vyrovnaný a vy s tím pořád ještě můžete hejbat, tak jsem zvědavá, která deska vyhraje. Na výběr máte zase ze tří desek, dneska tam je Billy Talent, Rush a Vojvod. Mrkněte na stránky a zahlasujte, protože od 19 hodin vám nějaká z těchhlech tří desek zahraje, třeba hezky k pivečku někde v garáži. Teď už vám posílám Blackstone Cherry, Kysáky, Medvěda anebo One Halon.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Pojďme se podívat, jaký počasí nás čeká zítra. Můžeme očekávat proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na většině území se nám vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. No a nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 22 stupňů Celsia, v tisíce metrech na horách kolem 9 a na Šumavě až 12 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Sobota 13. června 15 hodin odpoledne a vás z Rock Rádia zdraví Adel, vaše víkendová moderátorka. Dneska nám slaví svátek všichni Tondové, neboli Antonínové, takže jim nezapomeňte popřát a nebo jim poslat písničku, protože v tuhle hodinku si dáme song na přání, takže vy už si můžete psát, ale krom toho si budeme povídat o Marilynu Mansonovi a o festivalech, který buď to už probíhaly a nebo se teprve budou konat. Teď už ale Nirvana, Clash a nebo Panoptiko.
0: Rock Radio.

0: Tohle byla Nirvana s písní About Girl. Kurt Cobain píseň napsal o své tehdejší přítelkyni Tracy, se kterou žil v té době v Olympii ve státě Washington. No a Tracy si často stěžovala, že o ní Kurt nepíše písničky a že si nechce najít práci, zatímco ona financovala jejich bydlení. No takže tenhle ten text odráží jejich tehdejší napjatý vztah. Teď už ale song na přání Just a Night a Pretty Reckless posílám Davidovi do Plzně a hned potom Europe, Rolling Stones, Limp Bizkit nebo píseň Nechte vlajky vlát.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadlo.

0: Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle byla kapela Europe a píseň Open Your Heart. Je to jedna z nejznámějších power ballad švédský rockový kapely Europe. Píseň je zajímavá mimo jiný tím, že ji kapela vydala hned dvakrát, přičemž po každý zaznamenala velký úspěch. Poprvý píseň vyšla v roce 1984 na jejich druhém studiovém albu Wings of Tomorrow. Tahle ta verze má takovej syrovější, klasičtější rockový zvuk, typický pro 80. léta. No a ta slavnější verze z roku 1988, no tak kapela se rozhodla píseň znovu nahrát pro své čtvrté album Out of This World. A tahle verze dostala takovej modernější, uhlazenější produkci s výraznějšíma klávesama, která lépe zapadala do tehdejšího rádiového proudu po obrovském úspěchu alba The Final Countdown. Než nám začne čtvrtá hodina, tak ještě stíháme spoustu rockový muziky. Mám tady třeba AC/DC, Pain, anebo Tři sestry a Život je takovej.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base In na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Base In.cz.
3: Base In Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up, čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jaký počasí nás čeká zítra, čili v neděli 14. června? Můžeme očekávat proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na většině území se nám vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. No a nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě až 12 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodovou sobotu 13. června vám přeje Adele. Vy posloucháte Rock Radio se mnou až do 19 hodin. My máme 16 hodin odpoledne a v téhle hodince si povíme o Vláďovi Šafránkovi. Řekneme si o rockinech a dáme si samozřejmě slušnou rockovou muziku. Vy ale nezapomeňte, že dneska od 18 hodin pojede se mnou Rock na přání, takže vy si budete moct volat nebo psát tady ke mně do studia o písničky a třeba nějakou i věnovat, buď to k narozeninám nebo nějakýmu Tondovi k svátku. Teď už ale právě Vláďa Šafránek, Steel Panther a nebo už teď Metallica.
0: Rock Radio.

Tohle byl Vláďa Šafránek a jeho píseň Smutek. A právě Vláďa by dneska oslavil 54. narozeniny. Vláďa Šafránek byl jednou z nejvýraznějších postav české rockové scény, frontman s nezaměnitelným chraplavým hlasem.

0: a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Dneska je náš tým Rock Rádia na Rockin v Moravském Krumlově a vypadá to, že počasí přeje a mají tam hezky. Ještě aby ne, když jim hrajou kapely jako je Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a nebo Traktor. Naše Anabel to tam dneska celý provází, no a další zastávka Rockinu je už za týden v Pardubicích, takže vy posílejte fotky vašich partiček a třeba vyhrajete lístky zdarma.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: svém. Vše pro bagr CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
0: Vše pro bagr CZ.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
9: Rock Radio.
8: Rock je slušná muzika. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
9: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
10: Jaký počasí nás čeká zítra, čili v neděli 14. června? Můžeme očekávat proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na většině území se nám vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě až 12 stupňů.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Rockovej víkend.
10: Sobota 13. června 17 hodin a vás z Rock Radia zdraví Adele. Já doufám, že máte zatím fajn víkend. Někdo z vás je možná na Rockinech, někdo na Rock for People a někdo je třeba doma nebo v práci jako já a poslouchá rockovou muziku, aspoň takhle v rádiu. Připomínám, že dneska od 19 hodin bude hrát vámi vybraná deska z rockovýho referenda, běžte se tam podívat, kdo ještě nehlasoval, tak určitě zahlasujte. No a hodinku předtím od 18. hodiny nejenže ukončuju hlasování, ale taky poběží rok na přání, takže se máte na co těšit. No ale v téhle hodince si taky dáme ještě jeden song na přání, takže si pište. A ještě předtím Škorpioni, Five Finger Death Punch, Citroni nebo Nightwish už teď na Rock Radio.
9: Rock Radio.

0: Tohle byli Škorpioni a jejich UNI. UNI je jedna z nejznámějších a nejúspěšnějších balad od téhle německé rockové skupiny. Píseň vyšla v roce 1996 jako single k jejich 13. studiovému albu Pure Instinct. Album sice celkově experimentovalo s trochu měkčím zvukem, ale právě tahle skladba se stala obrovským hitem, hlavně v Evropě a Asii. Teď už ale song na přání. Cranberries posílám Didymu do Jičína. Dáme si jejich nejznámější a nejvlivnější protestní píseň 90. let Zombie. A hned po Cranberries Alice Cooper k víni a nebo vanastovky.
1: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz.
8: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. W i FM nebo na radia.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Queeni a jejich I Want to Be Free. A my už máme jasnýho vítěze v našem rokovém referendu. Ze 3 desek jste vybrali Billyho Talenta s deskou z roku 2009 a od 19 hodin vám Billy zahraje. My si ještě před 18. hodinou dáme pár songů a pak už začíná náš rok na přání. Takže už pomaličku promýšlejte, co chcete naservírovat. A od 18. hodiny si můžete volat a psát ke mně tady do studia. Teď ale ještě Halloweeni nebo Komunál.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půllitry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
6: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
5: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
6: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
7: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, ekondomy.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: boy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se podívat, jaký počasí nás čeká zítra, čili v neděli 14. června. Můžeme očekávat proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na většině území se nám vyskytnou přehánky, ojedinělé i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojedinělé. No a nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 22 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 9 stupňů a na Šumavě až 12 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na psání.
1: Je to tady, hlásí se vám Adele, posloucháte Rock Radio a my máme 18 hodin, což znamená, že celou hodinku budu hrát jen a jen podle vás. Vy si můžete buď to volat na číslo 725 844 424 nebo si jednoduše napsat na Messenger Rock Radio o svoje písně. Pište a volejte, já tu mám už první song, a to pro Michala, který má dneska oslavu narozenin kousíček tady za Prahou a píše, že by si s klukama rádi poslechli něco od Linkinu. Takže pro Michala tu mám Linkiny s písní Numb.
0: Rock Radio.

Tohle byla píseň Zdroj pro Maky z Mladý Boleslavy, která zrovna jede na noční směnu a my si teď dáme píseň Every You, Every Me a hned potom tady mám Foo Fighters pro holky z Tábora.

0: Green Day je pro Milana dohráli a pojďme si dát za chvíli divokýho Billa pro Zuzku a pak tu mám ještě Aerosmith.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base in.cz.
2: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Profi voda, s tou se nemusí.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskově

0: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. I could stay awake just to hear.

Divokej Bill hrál pro Jardu k jeho 40. narozeninám. A teď si dáme Iron Maiden a hned potom kapela Ghost, kterou Jirka posílá svý milovaný ženě k vaření večeře.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Pňovanech na Plzeňsku za 3 miliony 890 tisíc, byt 2+1 v Lubné u Rakovníka za 4 miliony 454 tisíce 100 korun, byt 3+1 v Havlíčkově Brodě za 4 miliony 249 tisíc, stavební parcela v Pelhřimově za 1 miliony 144 tisíc a byt 3+1 v Praze Malešicích za 8 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.

na konci vlci přestanou vít.

Tohle byly Krucipisk, který hráli pro Honzovu rodinku a my teď dáme Delane pro Dana, který píše, ať zahraju všem slušným motorkářům. A hned potom tu mám Sabatony. Mám tu zprávu. Ahoj Adel, pozdravujeme zo Švajčiarska, čapujeme si dobré české pivko a počúváme Rock Radio. Děkujeme a pozdravujeme československá parta. To je kluci moc hezká zpráva, díky moc a já mám samozřejmě Sabatony. Hned po Delane pouštím a taky se s vámi rovnou rozloučím. My se spolu slyšíme zase zítra od 1. Ráno od 7 se můžete těšit na Martina Melichera a už za chvíli od 19 hodin vám bude hrát deska Billyho Talenta. Tak čau rokeři.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Česko. KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
9: vybrat dobrý materiál
8: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legenda.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: non.
1: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Bylo nebylo, kde se to tu vzalo, černé a bílém to na plakátech stálo. Bude tu hrát krysář.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Není to díří, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
3: I děti.
2: Sponě vidíš, jaká seš.
3: No dánku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
4: Já kuň nejsem.
3: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
4: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
2: hele,
4: říct.
2: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
4: To je jasný.
3: Jako Štefane bráku, co ho navádíš?
2: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
4: Hele, běží to říct.
5: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Že Bůh, to jsi to zavařil.
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Znoži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zbeblí, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet? Teď si byla na mě moc ošklivá. To je na klečení.
0: Rock Radio. Konec legrace.